0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: Bojete tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
4: Jak by vyšlo stejně draze jako ten Last Minute.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
5: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
7: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
8: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
9: Co blbneš, Flinku? Málem si mě přejel!
10: Nefňukej furt! No jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
8: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
11: Kráčam na olymp svého života a já budem povýšena do stavu snovenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
12: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
13: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej masky spravat úctivota, takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své různých postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
14: Však zmůžeme je to jak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock, Skyrock,
15: Skyrock. Melodický rock, to je Skyrock.
0: Skyrock, Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 2. srpen se Skyrokem. Startujeme v roce 1951 narozením amerického rockového zpěváka Joe Lynn Turnera. Ve světě roku ho nejvíce pamatujeme z Rainbow, Richieho Blackmora v letech 1980 až 84 a z Deep Purple v letech 1989 až 92, s nimiž natočil na turné úspěšnou desku Slaves and Masters. Natočit zpěv je dnes běžné, kdo byl ale jedním z prvních, který na začátku 20. století začíná nahrávat pomocí fonografu a jeho osud je spojen s dnešním datem?
2: 2. srpna 1921 zemřel Enrico Caruso, legendární tenorista, který svým zpěvem okouzloval publikum a který taky jako jeden z prvních uvěřil tehdejší novince, fonografu. Díky tomu můžeme i dnes s odstupem mnoha desetiletí obdivovat jeho hlas.
1: Rozhodně si také musíme připomenout, že si chtěl vzít za manželku tuzemskou legendu tehdejší doby, jejíž tvář dnes vidíme na 2000 korunové bankovce.
3: Emma Destinová si nebyla jistá, jestli má skutečně přijmout a nebo nemá, a vůbec si nebyla jistá manželstvím. Ona říkala, že nemá talent na manželství.
1: Z další událostí se přesouváme za diktátorem Saddámem Husajnem do Perského zálivu.
4: Stal se 2. srpen 1990. Do Kuvajtu míří irácké elitní jednotky. Přepadli ho s obrovskou přesilou.
5: Irácká ekonomika se potýkala s problémy. Okolním státům dlužil peníze. Nejdůležitější surovinou byla ropa. Když OPEC koncem 80. let stanovil těžební limity, byl jeho příjem značně omezený. I přes limity vytěžil Kuvajt víc, než měl. Iránský diktátor od něj chtěl peníze. Když je nedostal, zemi napadl.
1: Nakonec něco příjemného, chladivého z tuzemské krásné přírody. 2. srpna 1959 jsou ve středních Čechách u Berouna zpřístupněny vápencové koněpruské jeskyně. Jsou pravděpodobně nejstarším jeskyním komplexem u nás, vzniklým v Devonských Vápencích před 400 miliony lety. I zítra servírujeme chuťovky z historie. Nechte si to ujít.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
6: Skyrock.
7: Skyrock.
6: Thank you.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Dopravní zprávy vysíláme vždy po zprávách a počasí.
2: Nehody, uzavírky, policejní hlídky.
1: Dopravní zprávy na Skyrocku tady budou hned po celé. Šťastnou cestu a buďte s námi. Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji. Milan sní o spaní pod čirákem a toulkách českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
3: Všechno musí být na tebe.
4: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
5: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
6: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
7: Co blbneš, Frinku? Málem si mě přejel!
8: Nefňukej furt. No jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
6: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
9: Kráčam na holím svého života a já budem povyšena do stavu snobenica.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
10: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
11: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky správat úctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
12: Však zmůžeme je to jak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdu Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spidermana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
13: Ráno na Skyrocku.

special. She ain't exactly pretty. Ain't exactly small. 4239 56.

0: Skyrock.
1: Dobré ráno. Na Skyrocku snídáte s nejlepším rockovým výběrem. Také po 7. hodině chystáme další pecky. Užijte si rockové ráno.
0: Skyrock. Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Děje se spousta věcí a my vám je povíme právě teď. Pole nedaleko Olomouce se stalo velkým lákadlem pro zvědavce, kteří se u něj zastavují a tajně si trhají domnělou marihuanu, která se tu pěstuje. Čeká je ale velké zklamání, protože zemědělci na místě ve skutečnosti pěstují jen zcela legální technické konopí. Z tohoto konopí se sice nikdo neskouří, ale za to výborně poslouží jako mnohostranně využitelná ekologická plodina, informuje o tom Deník. A upozorňujeme řidiče na dopravní omezení v Přerově. Palackého ulici tu čeká od 10. do 19. srpna oprava poškozeného povrchu. Dělníci tam vymění popraskaný tichý asfalt za novou vrstvu stejného typu. Objížďka povede okolními ulicemi.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Dálnice D1 kolem Přerova nehlučí, aspoň tedy podle výsledků nezávislého měření hluku. Odborníci měřili hluk na posledním úseku D1 Říkovice-Přerov během běžné dopravy.
3: Měření hlučnosti bylo provedeno během optimálních meteorologických podmínek v doporučeném období. Provoz na dálnici D1 nebyl v době měření ovlivněn žádnými uzavírkami či jinými omezeními. Výsledky prokázaly dodržení všech hygienických limitů přes den, ale i v noci.
2: Dodal za ředitelství silnic a dálnic mluvčí Jan Rídl. Doplníme, že dodržení hlukových limitů u Přerova bylo v minulosti prokázáno také na úseku D1 u Dluhonic. I tak čeká místní estakádu protihluková úprava prostoru kolem mostního závěru. Vznikne tu akustický kryt.
1: Sport.
2: Olomoučtí hokejoví kohouti začínají trénovat před novou sezónou v extralize. Pod vedením nového kouče Petra Fialy zahájili tréninky na ledě. Kohoutům se blíží i přáteláky. První 11. srpna. Doma vyzvou Vítkovice. Domů, do práce i do auta posíláme za moment z našeho rádia Hit za hitem. A já vám z redakce přeju parádní první srpnový víkend.
1: Počasí.
4: Pokud jste si mysleli, že víkendem to velké vedro končí, tak vás vyvedu z omylu. Sobota z nedělí nabídne počasí okolo 30, občasné bouřky pro schlazení. V pondělí můžeme naměřit 35, v úterý a ve středu se teploty zastaví až na 630 stupních Celsia. Průměrné noční teploty neklesnou pod 20. Zpátky ke 30 se dostaneme ve čtvrtek a v pátek. Příští víkend snad příjemné ochlazení kolem 25 stupňů Celsia. Víme, jak bude. Teď o víkendu tropy, příští týden ještě větší tropy, další víkend celkem normální léto.
1: Posloucháte Skyrock.

0: Hvězdy ví. Skyrock uvádí horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, obklopte se lidmi, kteří vás mají rádi. Býci, vy budete vyloženě zářit. Blíženci, neřešte problémy, které už dávno nejsou in. Raci, víkend prožijete v optimistické náladě. Lvi, nechte věcem volný průběh. Pany, zaměřte se na své přednosti. Váhy, ve dvou se to lépe táhne. Štíři, vás nevylekají žádné extrémní výzvy. Střelci, doma i jinde všechno funguje. Kozorozi, jste v jednom kole a vlastně vás to docela baví. Vodná se všemi si skvěle rozumíte a co mi ryby, ať se stane cokoliv, dáme na svůj vrozený instinkt.
0: Hvězdy ví. Předpověď pro vaše znamení vysíláme každý den v tomto čase. To jsou horoskopy na Skyrocku.
2: Zveme vás na dobrodružství v kukuřičném bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.

0: Letní servis na Skyroku.
1: Počkat, tohle se opravdu stalo? Ano, stalo se to. Povíme vám příběh z pražského letiště, který se odehrál jen pár dnů zpátky. No, není to jen příběh, je to rada, co nedělat na letišti, abychom vůbec odletěli. Příběh začíná právě teď. Jeden tatínek chtěl se svými dvěma dětmi odletět na dovolenou do Turecka. Moc se těšili. Místo toho je nikam nepustili, vyvedli je z letiště a zasahovat museli i pyrotechnici. Říkáte si, bože, co se stalo? No, nestalo se nic a přitom se stalo všechno. Onen tatínek na letiště Václava Havla neprošel bezpečnostní kontrolou, protože měl u sebe powerbanku nad povolený limit. No a místo toho, aby situaci v klidu vyřešil, tak se rozčílil a v uvozovkách zavtipkoval, že je terorista. A už to jelo. Nastoupila policie. Výjezd pyrotechniků. Kompletní prohledání zavazadel. Stopka od letecké společnosti. Okamžité vyloučení z přepravy a dovolená v trapu. To se fakt stalo. Zapamatujme si jedno. Na letišti neexistuje. Neexistuje černý humor a slovo jako bomba, terorista nebo zbraň spouští automatické bezpečnostní letišní protokoly. Užijte si léto v pohodě.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
2: Rádio Hana Skyrock.
3: Rádio Hana Skyrock. Pořádáte akci, na kterou chcete pozvat naše posluchače? Pak napište na e-mail akce@radiohana.cz a my je pozveme také na Skyrocku a dalších našich rádiích, včetně online a na sociálních sítích. akce@radiohana.cz

0: Každý rocker chce mít přehled. Zesilte si další nové zprávy na Skyrocku a také po 8. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Dobré ráno.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí, a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty pro dnešní den jsou na 25 až 29 stupních. V pondělí pak čekáme opět horko. Rtuť teploměru může vystoupat až ke 37 stupňům. Zítřejší obloha by měla být hlavně jasná až polojasná. Čeká nás tak ideální den na to vyrazit k vodě. Vysoké teploty se navíc nelíbí komárům. Jejich štípanců se tak v pondělí úplně bát nemusíme.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme částečnou uzavírku na D35 na okruhu Olomouce na trase na Lipník za exitem Olomouc-Slavonín. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blenensku komplikují práce na silnici trasu Letovice-Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu kivadlo jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock s

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Šumpersku na 100 FM.

0: Skyrock kalendárium.
1: Jú, to je krásný.
2: Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové, Gustíci a Gustové. Všechno nejlepší. Tohle jméno je švédského původu a v republice se jim pyšní přes 1600 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Koranteng, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes 2. srpna lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock. Skyrock.
1: Zprávy rychle, stručně a spolehlivě.
2: Infoservis vysíláme na Skyrocku během dne každou celou.
1: A tak s námi vždy víte, co se děje v Olomouckém kraji,
2: v Česku i ve světě.
1: A vždy přidáme i sportovní aktuality.
2: Zprávy na Skyrocku hned po celé.
1: Tak nás laďte dál.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio. Žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy a vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz. 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Ráno na Skyrocku.

0: Další rocková hodina je za námi. A Skyrock vám i po deváté zahraje přesně tak, jak to máte rádi.
1: Skyrock.
0: Teď zprávy, počasí a doprava.
1: Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samozběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
0: Sport.
2: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami na Hané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným rizikem požárů. Radí nám v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem. Na Vyškovsku, Kroměřížsku, Boskovicku a Blanensku zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se delšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne, třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 2. srpen se Skyrokem. Startujeme v roce 1951 narozením amerického rockového zpěváka Joe Lynn Turnera. Ve světě roku ho nejvíce pamatujeme z Rainbow Richieho Blackmora v letech 1980 až 84 a z Deep Purple v letech 1989 až 92, s nimiž natočil na turné úspěšnou desku Slaves and Masters. Natočit zpěv je dnes běžné, kdo byl ale jedním z prvních, který na začátku 20. století začíná nahrávat pomocí fonografu a jeho osud je spojen s dnešním datem?
2: 2. srpna 1921 zemřel Enrico Caruso, legendární tenorista, který svým zpěvem okouzloval publikum a který taky jako jeden z prvních uvěřil tehdejší novince, fonografu. Díky tomu můžeme i dnes s odstupem mnoha desetiletí obdivovat jeho hlas.
1: Rozhodně si také musíme připomenout, že si chtěl vzít za manželku tuzemskou legendu tehdejší doby, jejíž tvář dnes vidíme na 2000-korunové bankovce.
3: Emma Destinová si nebyla jistá, jestli má skutečně přijmout a nebo nemá, a vůbec nebyla jistá manželstvím. Ona říkala, že nemá talent na manželství.
1: Z další událostí se přesouváme za diktátorem Saddámem Husajnem do Perského zálivu.
4: Stal se 2. srpen 1990. Do Kuvajtu míří irácké elitní jednotky. Přepadly ho s obrovskou přesilou.
5: Irácká ekonomika se potýkala s problémy. Okolním státům dlužil peníze. Nejdůležitější surovinou byla ropa. Když OPEC koncem 80. let stanovil těžební limity, byl jeho příjem značně omezený. I přes limity vytěžil Kuvajt víc, než měl. Iránský diktátor od něj chtěl peníze. Když je nedostal, zemi napadl.
1: Nakonec něco příjemného, chladivého z tuzemské krásné přírody. 2. srpna 1959 jsou ve středních Čechách u Berouna zpřístupněny vápencové koněpruské jeskyně. Jsou pravděpodobně nejstarším jeskynním komplexem u nás, vzniklým v Devonských Vápencích před 400 miliony lety. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
11: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
12: Blíží se velkolepá podívaná. Floria léto na výstavišti Kroměříž. Od 7. do 9. srpna vás čeká ráj pro všechny zahradníky a zahrádkáře. Stovky ověřených prodejců, květinová expozice, bohatý program a moderní i historická zemědělská technika. Floria léto, výstava, která roste s vámi.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Rockové hity během dne neopakujeme. Máme největší hudební výběr rockových pecek v éteru. Náš playlist sestavujeme s láskou k rockové muzice. Posloucháte Rádio Hana Skyrock. Děkujeme a přejeme dobrý den.

Míříme na Hranicko za trochou romantika. Když je řeč o starých časech a dobové aristokracii, tož se troše snění neobráníte. A ešla tyba chcete jít trochu naproti, vepravte se s náma do Nejtko, odkáď vede cesta na Hraběnčanovi hlídko. Ta nese jméno po hraběnce Antonii Altanové, rozené princezně z Hatzfeldo, majitelce statka v Lipníko nad Bečvou. K tému jí patřila aj lese okolo Lipníka a Hranic. A právě tam, do místa kolem dnešní Hraběnčana vyhlídke, hraběnka ráda špacírovala. Perspektiva z malého altánka sice nenabízí skvostní panorámata až obzoro, ale pro zasněné výhled na Moravskou bráno a Hostinský vrche je to k nezaplacení. Dojít se sem dá z Nejtka po Žlaté a je to parádní aj na rodinné výlet.

0: Hezké víkendové dopoledne. Ladíte Skyrock, který vás bude bavit i po 10. hodině. Teď vysíláme infoservis s počasím i dopravou. Skyrock.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Další zprávy právě teď, na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času. Sport. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý čtyřletý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný. Počasí.
3: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude to totiž na sedmičce. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Posloucháte Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti?

0: Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Skyrock. Na Valašsko-Meziříčsku na 107,5 FM.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: V rokové abecedě dneska G jako Garbage, což může být město v Egyptě, anebo taky roková skupina. Garbage jsou konkrétně skotsko-americká kapela, založená v roce 1994. S tím, že Duke, Steve a Butch jsou amíci, ale charismatická zpěvačka Shirley Manson je ze Skotska. Garbage vydali několik úspěšných desek a na kontě mají spoustu singlů, které bodují v britské, americké i v australské hitparádě.
0: Rádio Hana Skyrock a rocková abeceda.
1: My si dneska od Garbage dáme song, ve kterém se zpívá: vím, jak zranit, vím, jak uzdravit, vím, co mám ukázat i co mám skrýt, vím, kdy mám mluvit a kdy se tě mám dotýkat. Nikdo ještě nikdy nezemřel jen proto, že chtěl příliš. Svět už nám nestačí, ale je skvělým místem pro nový začátek.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Takže dneska The World Is Not Enough, tedy Jeden svět nestačí, což je bondovka z roku 1999. Na Skyroku v rokové abecedě právě teď skupina Garbage.

0: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu Litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
3: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
4: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Valda Gang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.

0: Rádio Hana, Skyrock.
1: Skyrock.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci patří náš playlist fantastické bluesové muzice.
3: Udělejte si čas a vychutnejte si ty nejlepší bluesové pecky v pořadu Midnight Blues.
2: Hodinu před a hodinu po půlnoci každý den. Jedině na Skyrocku.

0: S naším rádiem vám nuda nehrozí. Pojďme se mrknout, co všechno se dá na Olomoucku i jinde v regionu podniknout. Spoustu deskových her na vyzkoušení pro nás mají na deskohraní v olomoucké Šantovce. Na své si tu přijde opravdu každý, malý i velcí. V olomoucké Šantovce do 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Ještě dneska se nám koná taky šermířský víkend s podtitulem Jak vznikají dějiny? Akce roku na Plumlově. Na zámku Plumlov vystoupí sokolníci, šermíři a tanečníci historických tanců. Pro návštěvníky budou připraveny taky dobové stánky nebo kostýmované prohlídky zámku. A to až do 6 večer. A dnes máme taky poslední šanci využít plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Tak co, jak neděli strávíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Rock, rock, rock. A furt rock. Skyrock.

0: Posloucháte víkendový Skyrock a budeme tu pro vás i po 11. hodině. Jaké jsou novinky z našeho regionu a co počasí? Zesilte si infoservis. Jsme Skyrock.
1: Skyrock. Skyrock.
0: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Čeští ministři mají od 1. srpna dvoutýdenní prázdniny a k jednacímu stolu se vrátí až 17. srpna. Hned po dovolené je ale nečeká nic lehkého, budou totiž muset začít řešit státní rozpočet na příští rok.
0: Sport.
2: Uzbecký zápasník Mahmud Muradov se stal novým šampionem organizace Octagon v MMA polotěžké váze. Na vyprodané pražské štvanici po dramatickém průběhu knokautoval ve druhém kole dosavadního držitele pásu Ira Villafleuryho. Muradov si za výkon večera odnesl také bonus 5000 eur a vítězství věnoval své mamince k narozeninám.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnes očekáváme jasno až oblačno. Výjimečně nejde vyloučit na severu Olomouckého kraje i nějakou tu slabou přeháňku nebo občasný déšť. S postupem odpoledne by nám ale měly mraky na obloze ubývat. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 28 stupňů. Z dneška na zítřek nás pak čeká polojasná noc, ojediněle se během ní mohou vytvořit mlhy. Noční teploty spadnou k 15 až 19 stupňům, pršet by nemělo a tak si můžeme nechat otevřené okno do kořán a vyvětrat. Bude to potřeba. V pondělí nás totiž čekají teplotní maxima mezi 33 a 37 stupni.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hranická a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 2. srpen se Skyrokem. Startujeme v roce 1951 narozením amerického rockového zpěváka Joe Lynn Turnera. Ve světě roku ho nejvíce pamatujeme z Rainbow, Richieho Blackmora v letech 1980 až 84 a z Deep Purple v letech 1989 až 92, s nimiž natočil na turné úspěšnou desku Slaves and Masters. Natočit zpěv je dnes běžné, kdo byl ale jedním z prvních, který na začátku 20. století začíná nahrávat pomocí fonografu a jeho osud je spojen s dnešním datem?
2: 2. srpna 1921 zemřel Enrico Caruso, legendární tenorista, který svým zpěvem okouzloval publikum a který taky jako jeden z prvních uvěřil tehdejší novince, fonografu. Díky tomu můžeme i dnes s odstupem mnoha desetiletí obdivovat jeho hlas.
1: Rozhodně si také musíme připomenout, že si chtěl vzít za manželku tuzemskou legendu tehdejší doby, jejíž tvář dnes vidíme na 2000-korunové bankovce.
3: Emma Destinová si nebyla jistá, jestli má skutečně přijmout a nebo nemá, a vůbec si nebyla jistá manželstvím. Ona říkala, že nemá talent na manželství.
1: Z další událostí se přesouváme za diktátorem Saddámem Husajnem do Perského zálivu.
4: Stal se 2. srpen 1990. Do Kuvajtu míří irácké elitní jednotky. Přepadly ho s obrovskou přesilou.
5: Irácká ekonomika se potýkala s problémy. Okolním státům dlužil peníze. Nejdůležitější surovinou byla ropa. Když OPEC koncem 80. let stanovil těžební limity, byl jeho příjem značně omezený. I přes limity vytěžil Kuvajt víc, než měl. Iránský diktátor od něj chtěl peníze. Když je nedostal, zemi napadl.
1: Nakonec něco příjemného, chladivého z tuzemské krásné přírody. 2. srpna 1959 jsou ve středních Čechách u Berouna zpřístupněny vápencové koněpruské jeskyně. Jsou pravděpodobně nejstarším jeskyním komplexem u nás, vzniklým v Devonských Vápencích před 400 miliony lety. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
9: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Green Isle 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: Skyrock. Na Skyrocku vysíláme každý den nejlepší pozvánky na akce v našem regionu. S námi víte, kde se pobavit, kam zajít a co se kde děje. Každý den po 13. a 16. hodině vysíláme tipy, kam vyrazit. Jedině na Skyrocku. Skyrock.
1: I think it's time for a bit of cigar box boogie.

0: Letní servis na Skyroku. Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
4: Hrajeme raritní rokové songy.
5: Jedině na Skyroku.
6: Skyrock.

0: sebe máte Skyrock. Připravený je další víkendový infoservis a taky po 12. hodině k obědu nejlepší rockový výběr. Skyrock. Hezké poledne.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
2: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí, a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
0: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty pro dnešní den jsou na 25 až 29 stupních. V pondělí pak čekáme opět horko. Rtuť teploměru může vystoupat až ke 37 stupňům. Zítřejší obloha by měla být hlavně jasná až polojasná. Čeká nás tak ideální den na to vyrazit k vodě. Vysoké teploty se navíc nelíbí komárům. Jejich štípanců se tak v pondělí úplně bát nemusíme.
0: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme částečnou uzavírku na D35 na okruhu Olomouce, na trase na Lipník, za exitem Olomouc Slavonín. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blenensku komplikují práce na silnici trasu Letovice Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu kivadlo jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.
1: Skyrock.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Na Zábřešsku na 103,7 FM.

0: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
1: Proto ne.
0: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
1: Proto taky ne.
0: Tak proč?
1: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
0: Ale koupil.
1: Fakt?
0: Fakt.
1: Oh, ty jsi nejlepší.
0: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
4: Rádio Hana Skyrock. Muzika bez kompromisu. Vybíráme jen ty nejlepší melodické rockové pecky pro vaši lepší náladu. Rádio Hana Skyrock je soukromá rozhlasová stanice, která vysílá z centra Olomouce do Olomouckého kraje a blízkého okolí. Díky, že jste s námi.

0: Skyrock kalendárium.
1: Jú, to je krásný.
2: Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové, Gustíci a Gustové. Všechno nejlepší. Tohle jméno je švédského původu a v republice se jim pyšní přes 1600 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Korantenk, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes, 2. srpna, lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.

0: Také po 13. hodině budete mít naladěný originální Skyrock s nejlepším rockovým výběrem. Tohle nikde jinde nenajdete. Skyrock. Teď vysíláme rychlý víkendový infoservis. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samozběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z Moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
0: Sport.
1: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami na Hané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným rizikem požárů. Radí nám v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopálky na zem. Na Vyškovsku, Kroměřížsku, Boskovicku a Blanensku zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se delšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne, třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
6: Skyrock.
7: Skyrock.
6: Skyrock. Skyrock.

0: Rádio Hana Skyrock.
1: Jsme soukromá rodinná stanice a podpořit nás můžete nejen svým poslechem, ale také propagací vašich výrobků a služeb na našich vlnách. Podívejte se na naše služby na stránku www.skymarketing.cz a dozvíte se víc.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj!
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: Mohli tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
4: Jak by šlo stejně draze jako ten Last Man.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
3: Všechno musí být na tebe.
5: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
4: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo, to myslíte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
6: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
7: Co blbneš, Franku? Málem si mě přejel!
8: Nefňukej furt! No jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
6: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
9: Kráčam na holím svého života a já budem povýšena do stavu snobenica. Já jsem taká šťastná.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
10: Neznamená, co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na 2 hodiny postražit.
11: Klára Priputenová, keď se nezačneš ku svojej matke správať úctivo, tak takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, svérázných postav, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
12: Však zmůžeme je tak s adventným kalendárom, děvčata. Musíte otvoriť 23 okienok a ochutnať všetky čokoládky, kým prídu Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
14: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
15: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Skvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
16: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
0: Skyrock.
17: Milujeme rock. Milujeme rock.

0: vaše víkendová rocková jednička?
1: Skyrock.
0: Držte naše vlny i po 14. hodině. Právě připravujeme další rockové vály a před nimi víkendový infoservis. Dobré odpoledne.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Další zprávy právě teď na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času.
0: Sport.
3: Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý čtyřletý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný.
0: Máme přehled.
1: Skyrock.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přehánka nebo bouřka. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude to totiž na sedmičce.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Na

0: I'm living in a no-horse country town.
1: Máme pro vás všechno nejlepší.
2: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
1: Největší hity 80. a 90. let.
2: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna.
1: Rádio Haná. Pro rockové fanoušky je tu program Rádio Haná Skyrock s nejlepším melodickým rokem a raritními rockovými špeky, které jinde neuslyšíte.
3: Současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
2: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
1: To je Radio Haná,
2: Skyrock
1: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone Richard Morávek se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock. Skyrock. Skyrock. Skyrock.

0: U nás máte vše na jednom místě. Nejlepší rokový výběr a teď taky další rychlý infoservis. Skyrock. S vámi také po 15. hodině. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi Hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku Hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka Kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Čeští ministři mají od 1. srpna dvoutýdenní prázdniny a k jednacímu stolu se vrátí až 17. srpna. Hned po dovolené je ale nečeká nic lehkého, budou totiž muset začít řešit státní rozpočet na příští rok.
0: Sport.
1: Uzbecký zápasník Mahmud Muradov se stal novým šampionem organizace Octagon v MMA polotěžké váze. Na vyprodané pražské Štvanici po dramatickém průběhu knokautoval ve druhém kole dosavadního držitele pásu Ira Villafleuryho. Muradov si za výkon večera odnesl také bonus 5000 eur a vítězství věnoval své mamince k narozeninám.
0: Počasí.
2: Víme, jak bude. Dnes očekáváme jasno až oblačno. Výjimečně nejde vyloučit na severu Olomouckého kraje i nějakou tu slabou přeháňku nebo občasný déšť. S postupem odpoledne by nám ale měly mraky na obloze ubývat. Nejvyšší teploty dnes nepřekročí 28 stupňů. Z dneška na zítřek nás pak čeká polojasná noc, ojediněle se během ní mohou vytvořit mlhy. Noční teploty spadnou k 15 až 19 stupňům, pršet by nemělo a tak si můžeme nechat otevřené okno do kořán a vyvětrat. Bude to potřeba. V pondělí nás totiž čekají teplotní maxima mezi 33 a 37 stupni.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hraně a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
0: Posloucháte Skyrock

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu ceny.

0: Každý den vám na Skyroku představujeme jeden speciální rokový hit od A do Z. To je roková abeceda na Skyroku.
1: Dneska v naší rokové abecedě F jako Fury in the Slaughterhouse, což znamená zuřivost na jatkách. Roková kapela s tímhletím originálním názvem pochází z německého Hanoveru. Založená byla v roce 1987 a pánové mají na kontě 14 desek.
0: Rádio Hana, Skyrock a roková abeceda.
1: Kapela Fury in the Slaughterhouse nás baví hlavně v devadesátkách. Mezi jejich největší hity patří například When I'm Dead and Gone, což je cover, ve kterém zní zeppelinovské bicí. A pak je to i naše oblíbená balada Radio Orchid.
0: Rokovou abecedu pro vás připravuje Martina Kvítko-Procházková.
1: Tohle je Rádio Orchidej, tak poslouchej a poplač si za všechny, co trpí a umírají. Tohle je Rádio Orchidej, tak poslouchej a zaplakej. Vezmi své osamělé srdce a nech ho odletět. Ano, je to tak. This is Radio Orchid, listen and cry. Dnes tedy v rokové abecedě roková balada od Fury in the Slaughterhouse na Skyroku právě teď.

0: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Skyrock.
5: Skyrock.
1: Skyrock.

0: naším rádiem vám nuda nehrozí. Pojďme se mrknout, co všechno se dá na Olomoucku i jinde v regionu podniknout. Spoustu deskových her na vyzkoušení pro nás mají na deskohraní v olomoucké Šantovce. Na své si tu přijde opravdu každý, malý i velcí. V olomoucké Šantovce do 17 hodin. Chcete se spíše projít? A co třeba po olomoucké zoo na kopečku? Do konce prázdnin tady navíc probíhá soutěž o nejhezčí fotku mláděte. Otevřeno mají od 9 do 18 hodin. Ještě dneska se nám koná taky šermířský víkend s podtitulem Jak vznikají dějiny? Akce roku na Plumlově. Na zámku Plumlov vystoupí sokolníci, šermíři a tanečníci historických tanců. Pro návštěvníky budou připraveny taky dobové stánky nebo kostýmované prohlídky zámku. A to až do 6 večer. A dnes máme taky poslední šanci využít plážové volejbalové hřiště v Prostějově před budovou muzea. Tak co, jak neděli strávíte vy?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Skyrock. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
2: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: Odpoledne na Skyrocku.

Na Kroměřížsku na 99,9 FM. Call me poor boy. Oh, you let me down.

0: Skyrock.
1: Dobré odpoledne. My jsme Skyrock a také po 16. hodině vám zahrajeme další pecky. Teď přinášíme aktuální zprávy, počasí i dopravu.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
0: Skyrock.
1: Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
3: Přinášíme vám další zprávy. Mladečské jeskyně u Litovle zažívají v těchto dnech rekordní nápor návštěvníků, kteří tam hledají úlevu před úmorným horkem. Zatímco venkovní teploty překračují 30 stupňů Celsia, v jeskyních chodbách se celoročně drží chladivých 10 stupňů. Pro turisty na Olomoucku je to teďka zkrátka naprosto ideální cíl letního výletu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Sucho na Olomoucku se nadále prohlubuje a trápí jak povrchové, tak podzemní vody. Řeka Morava přímo v Olomouci má kvůli nedostatku srážek a vysokým teplotám dokonce nejmenší průtok za posledních 10 let. Celkově se tak průtoky v celém regionu pohybují výrazně pod dlouhodobým průměrem. V Česku se rodí stále méně dětí, a tak odborníci řeší, co dál s menšími porodnicemi. Objevily se návrhy na zrušení těch, které mají pod 600 porodů ročně. Ministerstvo i pojišťovny ale veřejnost uklidňují. Shodují se totiž, že samotný počet narozených dětí rozhodně nebude jediným měřítkem pro případné zavírání.
0: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka se ve druhém kole první ligy rozešli s brněnským Artisem smírně po remíze 1-1. Zajímavostí je, že oba góly padly až v samotném závěru a obstarali je hráči hostujícího Nováčka, kteří si v 80. minutě nešťastně vstřelili i vlastní branku. Pro oba celky to každopádně znamená vůbec první získaný bod v nové sezóně.
0: Počasí.
4: Víme, jak bude. Během odpoledne nám začne ubývat oblačnosti, k večeru se vyjasní úplně. Nejvyšší denní teploty pro dnešní den jsou na 25 až 29 stupních. V pondělí pak čekáme opět horko. Rtuť teploměru může vystoupat až ke 37 stupňům. Zítřejší obloha by měla být hlavně jasná až polojasná. Čeká nás tak ideální den na to vyrazit k vodě. Vysoké teploty se navíc nelíbí komárům. Jejich štípanců se tak v pondělí úplně bát nemusíme.
0: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme částečnou uzavírku na D35 na okruhu Olomouce na trase na Lipník za exitem Olomouc Slavonín. Probíhají tady údržbové práce, provoz je veden dvěma provizorními jízdními pruhy. Omezení by mělo trvat až do příštího víkendu. Připomínáme taky uzavřený sjezd a nájezd na dálnici D55 na exitu Velký Týnec a Holice. Na Blemensku komplikují práce na silnici trasu Letovice Svitávka u obce Zboněk. Projíždí se tu kivadlo jedním jízdním pruhem. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Ten pravý a jediný jižanský rock. Raritní rockové songy, které na jiných stanicích nikdy neuslyšíte. Bluesové megahity i rockovou klasiku. To vše pro vás máme každý den. Vychutnejte si náš rockový playlist bez kompromisu. Skyrock. Melodický rock každý den.

0: Letní servis na Skyroku. Tak už tam budem.
1: Ne.
2: Tohle je nejznámější věta oslíka ze Šreka a také našich dětí cestou na dovolenou. Ať už jedete autem nebo letíte letadlem, máme pro vás 3 tipy, jak dětem cestu zkrátit a zpříjemnit.
3: Už tam budem?
2: Novou hračku anebo omalovánky dětem nedáváme doma, ale až během cesty. Dobře víme, že novinka děti zabaví mnohem déle než nějaká okoukaná hračka.
3: Už tam budem?
2: Hrajte jednoduché hry. Kdo první uvidí červené auto, krávu, hrad nebo letadlo. A třeba konkrétně v letadle na obloze hledáme tvary mraku.
3: Už tam budem?
2: Když jedeme autem, dělejme pravidelné přestávky, například co 2 hodiny. Děti se protáhnou, proběhnou, napijí a ukazatel jejich otrávenosti se rapidně zmenší.
3: Už tam budem?
2: A ještě jeden bonus. Když začnou být děti neklidné, dejte jim důležitý úkol, takovou misi. Ať jsou během cesty navigátorem, fotografem, nebo třeba ať hlídají počasí, protože když děti mají pocit, že jsou součástí výpravy, že jsou důležité, cesta uteče mnohem rychleji.
1: Tak už tam budem!
2: Řekli jsme si 3+1 tip, jak děti zabavit na cestě za sluníčkem a přejeme šťastnou cestu.
3: Už tam budem, jo.
1: Vážně? Ne!
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Skyroku.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
7: Skyrock.
8: Skyrock.

0: Každý rocker musí mít přehled. Zesilte si nový víkendový infoservis a také po 17. hodině jeďte na vlně nejlepšího rockového výběru. Skyrock. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Sehnali jsme pro vás další informace, děkujeme, že nás posloucháte. Máte chuť na osvěžující meloun přímo z pole? V Těšeticích Vojnicích na Olomoucku se chystá jejich velký samozběr a protože pěstitel po minulém obrovském úspěchu rozšířil plochu, bude jich dostatek i přes panující kruté sucho. Raději ale buďte ve střehu, letos se totiž kvůli počasí začne sklízet o něco dříve.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: V Blansku se veřejnosti otevřel z brusu nový krytý bazén na sportovním ostrově Ludvíka Daňka. Moderní areál se 6 plaveckými dráhami a relaxačními zónami sklidil u prvních návštěvníků velký úspěch. Na své si tu přijdou i rodiny s dětmi, pro které je připraveno brouzdaliště a speciální zázemí pro plavání kojenců. Ochránci přírody hlásí z moravského krasu skvělou zprávu, podařilo se jim tam totiž objevit vzácného motýla, modrázka očkovaného. Tento krasavec má poměrně náročný životní styl, protože potřebuje vlhké louky se specifickou rostlinou a také ochotné mravence, kteří si jeho housenky odnášejí do hnízd a pečují o ně. Pro českou přírodu je to tak další úžasný úlovek.
0: Sport.
1: Fotbalisté Kroměříže na začátku nové sezóny stále čekají na svůj první vstřelený gól. V sobotním utkání druhého kola šance Národní ligy totiž podlehli Ústí nad Labem 0-2. Po této prohře se v průběžné tabulce propadli až na 15. příčku.
0: Máme přehled. Skyrock. Počasí.
2: Víme, jak bude. Mapička meteorologů s výstrahami nahané pro dnešek svítí převážně žlutě. Odborníci varují před zvýšeným rizikem požárů. Radí nám v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopálky na zem. Na Vyškovsku, Kroměřížsku, Boskovicku a Blanensku zároveň vydali výstrahu před velmi silnou zátěží teplem. Ideální je mít stále po ruce nějakou tu vodu, vyhýbat se delšímu pobytu na slunci v rozpálených městech a fyzickou aktivitu raději nechat na chladnější část dne, třeba na večer. Tak na sebe buďte opatrní.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava.
2: Víme, jak se jezdí tady i na cestě na dovolenou. Chystáte se autem na dovču do Chorvatska. Povinnou výbavu nutnou pro Česko máme v autě zřejmě všichni. Na cestu za mořem k ní ale asi budeme muset něco přihodit. V Chorvatsku je totiž nutností mít ve voze hasící přístroj. Pokud nemáme LED světla, ksenony nebo neony, musíme si přibalit i náhradní žárovky. Takhle vybaveným už nám nezbývá, než vám popřát šťastnou cestu a příjemně užité volno.
0: Posloucháte Skyrock.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Litovelské pivobraň. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show. Je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
3: Rádio Hana Skyrock.
0: To jsou nejen výkonné vysílače na střední Moravě, ale také online poslech kdekoliv mimo náš FM signál. www.skyrock.cz. Nalaďte si nás doma, v práci nebo v autě. Přejeme stále dobrý den. Skyrock.

Olomoucko, Vyškovsko i Valašské Meziříčí. Přejeme dobrý den a díky, že i tady ladíte Rádio Haná Skyrock. Nejlepší rokový výběr pokračuje. A kde nás posloucháte teď vy? Skyrock.

0: Skyrock kalendárium.
1: Jú, to je krásný.
2: Tak tohle se pravděpodobně ozývalo před 67 lety v Koněpruských jeskyních. Pro veřejnost se totiž otevřela první část tohoto jeskyního systému. I takhle si můžeme připomínat datum 2. srpna. Svátek dnes slaví všichni Gustavové, Gustíci a Gustové. Všechno nejlepší. Tohle jméno je švédského původu a v republice se jim pyšní přes 1600 lidí. Narozeninové svíčky z dortu dnes sfoukne moderátor Ray Koranteng, americký herec Pedro Pascal nebo třeba herečka a režisérka Jaroslava Pokorná. Oslavujeme dneska taky Den suchého zipu nebo Den hořčice. Tak ať se na vás štěstí dnes 2. srpna lepí jako na suchý zip, to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
3: Milí a vážení, poslyšte hlášení. Pivní slavnosti a hudební festival Kamínka Camp se vrací. 7. a 8. srpna s námi přijďte oživit legendu. Festival Kamínka Camp vám přináší zábavu na celý víkend. Z více než 50 druhů piva na Kamínce si jistě vybereš i ty. Škvor, Waldagang, Trautenberg, Alkohol, Turbo, Harley, Panoptiko, Desmod, Doga, Mňága až Dorp, Jiří Šmicer nebo Vysací zámek. Kamínka Camp. 7. a 8. srpna na Kamínce u Roštína. www.kaminkacamp.cz. Mrkni na to.
4: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz

0: Skyrock a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Další zprávy právě teď, na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času. Sport. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý 4letý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný. Počasí.
2: Víme, jak bude. Pondělí slibuje jasno až polojasno, jen výjimečně se nám může odpoledne při zvětšené oblačnosti objevit přeháňka nebo bouřka. Teploty by měly vystoupat k 33 až 37 stupňům. Tropické teploty pak přinese i úterý. Předpověď slibuje polojasno, rtuť teploměru nám vystoupá dokonce až k 39. Oba dny bude mít sluníčko opravdu sílu. Pokud plánujeme další pobyt venku, raději se namažeme opalovacím krémem. UV index bude to na sedmičce. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Chystáte se na dovolenou autem z půjčovny nebo třeba od rodiny? Ještě než hodíte zavazadla do kufru, raději si omrkněte jednu nenápadnou věc – dálniční známku. Málo kdo totiž ví, že za její platnost ručí vždycky ten, kdo sedí za volantem, ne majitel auta. A chybějící známka dokáže výlet zbytečně prodražit až o 20 000 korun. Stačí přitom pár vteřin, SPZ-ku si prostě zkontrolujeme na webu edálnice.cz a můžeme vyrazit s čistou hlavou. Pohodovou a ničím nerušenou cestu vám přejeme za celý náš rádiový tým.
0: Posloucháte Skyrock. Skyrock.

Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 2. srpen se Skyrokem. Startujeme v roce 1951 narozením amerického rockového zpěváka Joe Lynn Turnera. Ve světě roku ho nejvíce pamatujeme z Rainbow Richieho Blackmora v letech 1980 až 84 a z Deep Purple v letech 1989 až 92, s nimiž natočil na turné úspěšnou desku Slaves and Masters. Natočit zpěv je dnes běžné, kdo byl ale jedním z prvních, který na začátku 20. století začíná nahrávat pomocí fonografu a jeho osud je spojen s dnešním datem?
2: 2. srpna 1921 zemřel Enrico Caruso, legendární tenorista, který svým zpěvem okouzloval publikum a který taky jako jeden z prvních uvěřil tehdejší novince, fonografu. Díky tomu můžeme i dnes s odstupem mnoha desetiletí obdivovat jeho hlas.
1: Rozhodně si také musíme připomenout, že si chtěl vzít za manželku tuzemskou legendu tehdejší doby, jejíž tvář dnes vidíme na 2000-korunové bankovce.
3: Emma Destinová si nebyla jistá, jestli má skutečně přijmout a nebo nemá, a vůbec nebyla jistá manželstvím. Ona říkala, že nemá talent na manželství.
1: Z další událostí se přesouváme za diktátorem Saddámem Husajnem do Perského zálivu.
4: Stal se 2. srpen 1990. Do Kuvajtu míří irácké elitní jednotky. Přepadly ho s obrovskou přesilou.
5: Irácká ekonomika se potýkala s problémy. Okolním státům dlužil peníze. Nejdůležitější surovinou byla ropa. Když OPEC koncem 80. let stanovil těžební limity, byl jeho příjem značně omezený. I přes limity vytěžil Kuvajt víc, než měl. Iránský diktátor od něj chtěl peníze. Když je nedostal, zemi napadl.
1: Nakonec něco příjemného, chladivého z tuzemské krásné přírody. 2. srpna 1959 jsou ve středních Čechách u Berouna zpřístupněny vápencové koněpruské jeskyně. Jsou pravděpodobně nejstarším jeskynním komplexem u nás, vzniklým v Devonských Vápencích před 400 miliony lety. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Skyrock.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Jsme vaše Moravské rádio, žijeme tady s vámi, víme, kde se opravují silnice, chodníky, kde právě běží zajímavé slevy, kam vyrazit na výlet a hlavně sledujeme ty nejlepší letní festiáky tady u nás na Moravě. A právě teď začíná další reklamní rozhovor, který vám poradí, napoví, kde se potkáme v sobotu 8. srpna. Pokud máte rádi dobrou muziku, skvělé pití a pohodovou atmosféru, tak zbystřete, protože na telefonu je Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Petro, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: Litovelské pivobraní příští týden o víkendu sobota 8. srpna. Co nás čeká?
2: Litovelské pivobraní přímo v areálu pivovaru Litovel. Letos ale přicházíme s úplně novým konceptem, nejde už jen o hudební festival, ale o celodenní zážitek, který propojí skvělou gastronomii, kulturu a samozřejmě poctivé pivo. Velkou novinkou bude právě gastrozóna. Ve spolupráci s Vojtou Nemravou z projektu Země jsme připravili speciální menu inspirované Hanou a regionálními surovinami. No a věříme, že právě spojení kvalitního jídla, kultury a našeho piva udělá z letošního litovelského pivobraní opravdu výjimečný zážitek.
1: Naše posluchači se nás ptají, litovelské pivobraní je de facto nový název pro dřívější zavedený litovelský otvírák. Proč došlo k tomu přejmenování?
2: Letošní ročník je součástí větší proměny značky Litovel. Na jaře jsme představili nový vizuální styl, nové portfolio piv i komunikační kampaň Pivo Litovel, opravdové bohatství Hané, která staví na hrdosti k našemu regionu a ukazuje, že Morava a především Haná není jen krém vína, ale také skvělého piva. Stejnou myšlenku jsme chtěli promítnout i do litovelského pivobraní, proto letos přicházíme s novým názvem. Je to vlastně taková slovní hříčka, která podle nás nejlépe vystihuje to, co chceme návštěvníkům nabídnout, tedy oslavu piva našeho regionu, skvělé gastronomie i kultury.
1: Kdo jsou hlavní hudební hvězdy, s kým si zaspíváme?
2: Hudební program nabídne známá jména, jako jsou No Name, Kateřina Marie Tichá, Vesna, Valda Gang nebo Ztracené ráj. Stejně důležitou součástí festivalu, jak jsem už říkala, je i gastronomická nabídka a pivní zážitek. Děti si užijí svou zónu s atrakcemi a zábavou. Velkým lákadlem bude také účast fotbalistů SK Sigma Olomouc. Malí i velcí návštěvníci si budou moci vyzkoušet mobilní tréninkovou zónu. Nebude chybět ani autogramy od vybraných hráčů. Připravili jsme také řadu dalších soutěží a kvízů, ve kterých budou návštěvníci soutěžit o zajímavé ceny. Vstupenky v předprodeji na webu pivovaru Litovel www.litovel.cz. Lidé tak ušetří oproti nákupu na místě a mají jistotu, že budou mít vstup zajištěný. Litovelské pivobraní se uskuteční příští týden v sobotu 8. srpna přímo v areálu pivovaru Litovel.
1: Láká Petra Pášová, tisková mluvčí pivovaru Litovel. Děkujeme za super pozvánku a přejeme hezký den, naslyšenou.
2: Mějte se hezky, budeme se těšit.
1: Reklamní rozhovor končí a my už hrajeme další letní hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

0: a rockový víkend. Máte chuť na náš nejlepší rockový výběr? Bude to i po 18. hodině. Teď vezeme bleskový infoservis. I o víkendu jsme s vámi. Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Další zprávy právě teď, na našich vlnách. Dvě nová mláďata zubrů evropských můžeme zahlédnout ve výběhu v olomoucké zoo. Zoo se chovu těchto největších divokých evropských kopytníků věnuje už od roku 1973 a pomohla je zachránit před vyhynutím. Po mírném víkendovém ochlazení zasáhne Česko od pondělí další výrazná vlna veder, která potrvá hned několik dní. Meteorologové varují, že teploty na většině našeho území vystoupají až ke 39 stupňům Celsia. Vládní koalice přichází se zásadním návrhem, který může změnit české trestní právo. Úkladné vraždy, teroristické útoky a další činy s úmyslným usmrcením by se podle něj měly stát zcela nepromlčitelnými. Pachatelé těch nejzávažnějších zločinů by tak už nikdy neunikli spravedlnosti jen proto, že od jejich skutku uplynulo příliš mnoho času. Sport. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu vydala detailní zprávu k dopingové kauze české tenistky Markéty Vondroušové. Ta dostala už v červnu za odmítnutí dopingové kontroly tvrdý čtyřletý zákaz činnosti. Podle vyjádření agentury v tomto případě zkrátka nebyl žádný mírnější trest možný.
0: Skyrock. Aktuálně a stručně. To jsou zprávy na Skyrocku.
1: Posloucháte zprávy. Další výluka tramvají nás čeká v Olomouci. Začne 9. srpna a je v plánu v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistí náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst i stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Píše o tom prostějov.eu. Čeští ministři mají od 1. srpna dvoutýdenní prázdniny a k jednacímu stolu se vrátí až 17. srpna. Hned po dovolené je ale nečeká nic lehkého, budou totiž muset začít řešit státní rozpočet na příští rok. Sport. Uzbecký zápasník Mahmud Muradov se stal novým šampionem organizace Octagon v MMA polotěžké váze. Na vyprodané pražské Štvanici po dramatickém průběhu knokautoval ve druhém kole dosavadního držitele pásu Ira Villafleuryho. Muradov si za výkon večera odnesl také bonus 5000 eur a vítězství věnoval své mamince k narozeninám. Počasí.
2: Víme, jak bude v pondělí na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno se sem tam můžeme setkat s mlhami nebo nízkou oblačností, během dne pak očekáváme jasno až polojasno. Odpoledne se nám může při přechodně zvětšené oblačnosti výjimečně objevit nějaká ta přehánka. Nemělo by ale napršet více než 5 mm. Nejvyšší teploty dosáhnou 33 až 37 stupňů. Vítr bude foukat pouze slabý, takže i pocitová teplota bude opravdu vysoká. Biozátěž bude v pondělí na 3., tedy nejhorším stupni. Citlivějším jedincům se může venku hůře dýchat. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Podle statistik za rok 2025 má Olomouc jako krajské město druhé nejbezpečnější silnice v republice. Přesto je v hanácké metropoli místo, na které bychom si kvůli vyšší nehodovosti měli dávat pozor. Je to křižovatka Velkomoravské a Rooseveltovy. Z podobného důvodu bychom měli jezdit opatrně taky na silnici na Šumpersku, na trase mezi Postřelmovem a Kláštercem. Pořádně se rozhlédnout taky v Přerově na světelné křižovatce, kde se setkávají ulice Hraní a Staré Rybníky. Opatrnost se pak vyplatí i v Hranicích na ulici Olomoucká. Tak ať vás čeká jedině bezpečná a pohodová cesta.
0: Rádio Hana. Okruh. Skyrock.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje. Navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 3. srpna bude hostem náměstek hejtmana pro oblast školství Svatopluk Binder. Nalaďte si nás.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirque Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel, opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.

Rádio Hana Skyrock. Skyrock. Největší výběr rockových hitů na jednom místě. Bezkonkurenčně nejširší playlist rockových pecek v éteru. Minimum opakování a maximum důrazu na kvalitu. To je playlist na Skyrocku. Každou hodinu, každý den, non-stop. Skyrock.

0: teď slovo, pak hudba.
1: Skyrock. Na našem rádiu máme přehled, co se na Hané děje. Víme taky, o čem se píše. Představitel a spolumajitel olomoucké developerské skupiny Redstone, Richard Morávek, se vážně zranil na dovolené. O tom píše Report.cz. Tady zároveň najdeme třeba taky článek s radami, jak se nestratit na výletě v přírodě. Na webu report.cz. Revitalizace mrtvého ramene Moravy na Nových Sadech, dokončená v loňském roce, se povedla. Dokazují to četné ryby, které v této vodě žijí. Detaily nám přináší olomoucký rej. Státní památky ve Zlínském kraji mají zatím mírně nižší návštěvnost než loni. Může za to například počasí. To nám píše kroměřížský deník. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Za chvilku jedeme dál.
2: Skyrock.
0: Skyrock.

0: Kalendárium na Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Pěkný 2. srpen se Skyrokem. Startujeme v roce 1951 narozením amerického rockového zpěváka Joe Lynn Turnera. Ve světě roku ho nejvíce pamatujeme z Rainbow, Richieho Blackmora v letech 1980 až 84 a z Deep Purple v letech 1989 až 92, s nimiž natočil na turné úspěšnou desku Slaves and Masters. Natočit zpěv je dnes běžné, kdo byl ale jedním z prvních, který na začátku 20. století začíná nahrávat pomocí fonografu a jeho osud je spojen s dnešním datem?
2: 2. srpna 1921 zemřel Enrico Caruso, legendární tenorista, který svým zpěvem okouzloval publikum a který taky jako jeden z prvních uvěřil tehdejší novince, fonografu. Díky tomu můžeme i dnes s odstupem mnoha desetiletí obdivovat jeho hlas.
1: Rozhodně si také musíme připomenout, že si chtěl vzít za manželku tuzemskou legendu tehdejší doby, jejíž tvář dnes vidíme na 2000 korunové bankovce.
3: Emma Destinová si nebyla jistá, jestli má skutečně přijmout a nebo nemá, a vůbec nebyla jistá manželstvím. Ona říkala, že nemá talent na manželství.
1: Z další událostí se přesouváme za diktátorem Saddámem Husajnem do Perského zálivu.
4: Stal se 2. srpen 1990. Do Kuvajtu míří irácké elitní jednotky. Přepadly ho s obrovskou přesilou.
5: Irácká ekonomika se potýkala s problémy. Okolním státům dlužil peníze. Nejdůležitější surovinou byla ropa. Když OPEC koncem 80. let stanovil těžební limity, byl jeho příjem značně omezený. I přes limity vytěžil Kuvajt víc, než měl. Iránský diktátor od něj chtěl peníze. Když je nedostal, zemi napadl.
1: Nakonec něco příjemného, chladivého z tuzemské krásné přírody. 2. srpna 1959 jsou ve středních Čechách u Berouna zpřístupněny vápencové koněpruské jeskyně. Jsou pravděpodobně nejstarším jeskynním komplexem u nás, vzniklým v Devonských Vápencích před 400 miliony lety. I zítra servírujeme chuťovky z historie, nenechte si to ujít.
0: Skyrock kalendáriu. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock. Melodický rok? To je Skyrock.
6: Skyrock.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítejte opět ve světě filmových premiér, křupavého popcornu, vychlazených limonád a zahřátých promítaček. Filmové novinky tohoto týdne za movie experty našeho rádia představuje z Kina Metropol Olomouc Honza Tománek. Ahoj.
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Hledáte letní komedii, ve které se poznáte možná až překvapivě snadno? Pak si nenechte ujít novinku Dovolená v českém ráji.
3: Nebo jak je tam jenom třeba do hotelu nebo tak?
4: Jak by šlo stejně draze jako ten Last Man.
2: Milan sní o spaní pod čirákem a toulka českou přírodou, jeho žena Týna by ale nejraději vyrazila k moři. Kompromisem se tak stává kemp v českém ráji, kde se z obyčejné dovolené rychle stane série bláznivých situací, komických katastrof i nečekaných zvratů.
5: Všechno musí být na tebe.
6: No tak to se můžete těšit na pěknou Google recenzi.
7: Dobře, ale nebude se říkat jméno kempu, jo? To mi slibte.
2: Nenechte si ujít jednu z nejočekávanějších premiér roku a připravte se na návrat jednoho z nejoblíbenějších superhrdinů všech dob.
8: Ahoj. Já jsem Peter Parker, nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali.
2: Spider-Man z Bruce Nový den přináší novou kapitolu života Petra Parkera, který znovu dokazuje, že být hrdinou není jen o nadpřirozených schopnostech, ale především o odvaze a správných rozhodnutích.
9: Co blbneš, Frinku? Málem si mě přejel!
10: Nefňukej furt! No jak myslíš?
2: Těšit se můžete na velkolepé akční scény, špičkové vizuální efekty, napětí, humory, emoce, které ke Spider-Manovým dobrodružstvím neodmyslitelně patří.
8: A Spider-Man musí občas dělat těžký rozhodnutí, i když to Petra Parkera bolí.
2: No a nakonec se podíváme k našim východním sousedům. Do kin vstupuje druhý díl oblíbené slovenské komedie Kavej.
11: Kráčem na holím svého života a já budem povýšena do stavu snovenica.
2: Dvojka navazuje na úspěšný první díl a po několika letech znovu přivádí na plátna Kláru, Veroniku a jejich blízké. Zatímco jedna hledá novou lásku, druhá se snaží zvládnout rodinný život a dokázat, že ani po letech není o překvapení nouze.
12: Neznám, na co si nás lakala na život na východě, keď na mě dokážeš děti ani na dvě hodiny postražit.
13: Klára Priputenová, keď se nezačneš u svojej matky spravat uctivo, takoj tu, jak stojím, umrem.
2: Čeká na vás pořádná porce typického východoslovenského humoru, své rázných postavy, bláznivých situací a momentů, které vás pobaví a možná i dojmou.
14: Však zmůžeme je to jak s adventním kalendárom, děvčata. Musíte otvorit 23 okienok a ochutnat všetky čokoládky, kým přijdou Vianoce.
1: Česká komedie Dovolená v českém ráji, návrat Spider-Mana z Brusu Nový den a slovenská komedie Kavej 2 jsou filmové novinky moravských kin tohoto týdne. Za doporučení děkujeme našemu filmovému expertovi Honza Tománek z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, a přeji tobě i všem posluchačkám a posluchačům pěkné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Skyrock.

0: Skyroku. Vybíráme pro vás perličky z historie.
1: Hezký 3. srpen na Skyroku. Kalendárium otevřeme hokejově. Neúnavný bojovník a šéf kabiny. Později tvrdý a neústupný trenér. Srdcař a bouřlivák narozený 3. srpna 1942.
2: Jaroslav Holík odehrál za národní tým 142 zápasů, ve kterých nastřílel 57 gólů. Získal celkem 6 medailí ze světových šampionátů a bronz na olympijských hrách. Později jako jediný trenér v historii dovedl reprezentační dvacítku k titulu mistrů světa.
1: Opouští nás 17. dubna 2015. Pokračujeme mořepleveckou legendou.
3: 3. srpna 1492 vyplul Krištof Kolumbus hledat novou cestu do Indie pro evropské lodě. Objevil nový svět, Ameriku. Tomu, že doplul do Asie, ale věřil ještě v okamžik své smrti v roce 1506.
1: Co bylo na jeho cestě vlastně objevné?
4: Když si někdo sedne do lodě na Kanárských ostrovech a 40 dní hraje karty, tak dopluje do Karibského moře, aniž by cokoliv udělal. Jeho největší a pro mě nejúžasnější příběh je ten, že se dokázal golským proudem, který vlastně také objevil, vrátit zpátky na sever a přes Azory domů do Evropy. To bylo úžasný a na tehdejší dobu naprosto neuvěřitelný.
1: Kolumbus se rád zastavoval při svých cestách na Kanárských ostrovech. Proč pak asi?
4: Ten hlavní důvod, že tam měl velmi blízkou přítelkyni Las Palmas, která ho podporovala nejenom srdcem, ale i finančně.
1: V novém světě Americe přejeme k dnešním narozeninám heavy metalové ikoně a stylotvůrci Jamesi Hetfieldovi. Pilíř skupiny Metallica se poprvé rozkřikuje na svět v roce 1963. Z plodné tvorby kapely si vyzdvihneme eponymní album Metallica z 91. Historicky první metalové album, které vystoupilo na vrchol prodejního žebříčku Billboard 200. Dosud se ho prodalo víc jak 30 milionů kusů a Metallica za něj dostala v 92. cenu Grammy. Když už jsme u úspěšné desky, nakonec ještě trocha hard rocku z Def Leppard a jejich populárním albem Hysteria, které vychází 3. srpna 1987. To se také chlubí multiplatinovou prodejností a prvenstvím ve své délce. Je to nejdelší rockové album vydané na jedné LP desce nebo kazetě. Zítra opět vybíráme z dějin. Poslouchejte Skyrock.
0: Skyrock kalendárium. Vybíráme pro vás to nejzajímavější z historie. Skyrock.